Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Běhne 4 hodiny.
2: Posloucháte Hej
3: Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne...
6: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
7: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
8: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
9: Buenos dias.
10: Buenos dias po prázdninách, Don Celadone.
11: Ah, Juan Perverés a Doňa Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doňo Mimoňo.
10: Ale dejte pokoj, Done Seladone. Usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
11: A jak vy jste se měl, Juane Perverézi? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
9: No to si poslechněte, Done Seladone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
10: Co je? Proč na mě tak koukáte, Done Seladone?
11: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
9: Ale Done Seladone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
10: Zadržte, Juane Perverézi.
9: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
12: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
9: Buenos dias, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. O, ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
12: Ne, nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků. Tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej. Tady to vajíčko trochu posunu a je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala, po záchodě si vždycky umýt ruce.
10: Hezky nám ten den utekl, že donesela, done?
11: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverézi?
9: No to víte, donesela, done. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
12: Prosím, prosím.
9: Co je, Vedro? Proč se hlásíte?
12: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská, taky musela někde chytit infikovaný klíště a kvůli němu se pak styděla chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalditídu. Ta vám měla encefaldy po celém těle. Ha, ha, ha. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl zas to druhý od klíštěte.
10: Boreliózu?
12: Ne, Doňo Mimoňo, boreliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucanej jako prase.
11: Teda, Vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
7: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Fingernail Punch a rok 22, album Afterlife, které jste právě doposlouchali, a mě nezbývá, než vám popřát krásné ráno, jakože se Bastič zovu, a jsem tady opět jako záskokář za choroboplodného marotu. Dnes je 15. června, připadají nám tři hlavní mezinárodní a světové svátky, nebo dny, chcete-li. Světový den proti násilí na seniory, jo, tak přestaňte páchat trestný čin na mě osobě. Jo, to bylo vyhlášené OSN. Pak je světový den větru. Tady nevím, co si vám o tom myslet, jestli to jsou větry ty, které si myslím, anebo jsou to větry ty, které si nemyslím, jo. A pak je další mezinárodní den odpůrců vojenské služby. A těch slavících dneska musí být požehnaně. Dámy a pánové, jsme Radio Hej, přejeme vám krásné ráno, dobrý den a hlavně

Hodina 13. minutka, dneska se vlastně... No ano, vlastně v podstatě svátek má Vít, pokud se nepletu. Narodil se třeba Roddy Holder, zpěvák skupiny Slade, taky slavný Petr Němec náš, který hrával ve Flamingo, ve Speciálu a podobně. Také se narodil Stevie Walsh z kapely Kansas, dejme tomu, kdyby vás to zajímalo třeba jenom při vašem vzdělání. Nebo Bernie Shaw, dlouholetý zpěvák skupiny Uriah Heep. No a taky máme nějaké pikantnosti. Na lodi plující po londýnské Temži pořádají Sex Pistols party, během které zahrají píseň Anarchy in the UK. A právě ve chvíli, kdy proplouvají kolem parlamentu, druhý den, když zakotví, jsou účastníci zavčení. Doufám, že při této skladbě vám teď v raním baštění se s Bastičem na Hej Rádiu se podobná věc nestane. Že by vám teď někdo zaklepal a zavřel vás? Tady je možné všechno v naší republice, banánové.

Tak to byli úžasní Oasis z roku 2002, těsně před rozkladem z alba Smash Hits Let's Party, a tak jsme si poslouchali, že plakat nemá asi vůbec smysl nad rozlitým mlíkem. Helejte se, víte vy, jaké bude dneska počasí? Tak jako jestli čekáte ode mě něco, tak mám vážné obavy, že nevypadám jako rosnička. Takže oblekněte se, jak chcete, a dívám, jak chcete, a jo, je mi to úplně jedno. Ne, ale vážně. Ráno se oblekněte jakž tak, že večer to, no, přes den to sundáte a večer to už nevím. Ale nový týden je tu a společně s ním i předpověď počasí. A podle této vypadá, že bychom se měli připravit na pořádná vedra. Naměřit můžeme dokonce až 35 stupňů, ale víte, jak to je s tím meteorologickým ústavem, stejně jako s poštou a s dalšími zločineckými organizacemi, které můžou lhát v přímém přenosu. Pokud pro vás cirka 20 stupňů Celsia a polojasno až oblačno představuje ideální počasí, bude pro vás dnešní den tím nejlepším dnem v týdnu. Teploty totiž mají vystoupat na 17 až 21 na jižní Moravě až na 24 stupňů Celsia, takže bude celkově polojasno a postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky jsou překážkami. Ale v úterý už bude taky tak nějak kolem těch 26, pak to bude stoupat normálně na 31 a zažijeme krásné vedra, jako třeba my máme teď proběhl zrovna víkend plný akcí, že, kde jste mohli být a nebyli jste a byli jste a tak dále, to už je jedno, nechám na vás, ale co je důležité je to, že ve své podstatě o tomto víkendu budou 35 stupňová vedra, takže jestli pořádáte nějakou akci nebo se na nějakou chystáte, tak věřte, že bez čisté pramenité vody se neobejdete, a jestli se budete nalívat pivními moky, tak to už nechám vyloženě na vás, ale můžete chlastat třeba v pátek, v sobotu, v neděli od soumraku do úsy. Světu, tak jak zpívá Doga v následujícím songu. Dámy a pánové, je 6 hodin 23 minut. Dobré jítro.

0: Tak to byla novinka loňského roku v podání Royal Republic. Samozřejmě z diskárny se dá udělat nádherná pařba, nádherný big beat. Mimochodem, tato kapela Royal Republic máte možnost vidět 4. července v Holíšově na Pekelném ostrově, kdyby vás to náhodou zajímalo a chtěli jste tuto fantastickou kapelu vidět. Mimochodem, teď máme 6 hodin 31 minutek. To znamená, že někteří z vás už jste v pracovním procesu. Já si marně pamatuju na dobu, kdy jsem taktéž se živil rukama. Je to strašně dávno, bylo to v minulém století naposledy, ale pamatuju si, jak když jsem přišel z vojny, tak mě tak nějak to táta zařizoval, vůbec nevěděl o strojírenském průmyslu nic, byl to starý horník, ale že mi zařídil místo na mechaniku a na dílnách prostě, že budu zámečníkem, ne? Já říkám, pane bože, tati, já se s rukama neuživím, jako víš to dobře, já mám zbídou maturitu jako mechanik seřizovat s odborným zaměřením pro obrábicí stroje a výrobní linky a to je tak maximum, co jsem docílil. A on říká, to bude dobrý. No a mně se na tom líbilo nejvíce jedna věc. Samozřejmě, že jsem byl levý jak šavle, ale bavila mě ranní šichta z toho důvodu, že v 6 se teprve vycházelo, no po 6. hodině se vycházelo ze šatny, jako na dílnu, jako jo. Teď jsme šli do té svačinárny a tam si ti staří harcovníci, co už věděli, kolik bije, tak si uvařili svého turka, jo, s moučkovým cukrem, pěkně si pamatuju, jak on se jmenoval, ten člověk Choleva, mám pocit, no tak si to míchal, druhý si udělal párek, klobásu, síreček, jo, hořčici a tak dále, a tak snídali všechno. A tyhle ti bardi zámečníčtí, tak ti vstávali v práci od 6 hodin, ale vyšli ze svačinárny až po 7 hodině. Tím začal jejich pracovní den, který končil popolední, protože v poledne se vydával nějaký oběd v kantýně, no pak už se šlo do šatny a pak už se pak mastili karty a byla druhá, píchlo se, šlo se do háje. Takže z 8-hodinové pracovní doby byla 6-hodinová, neli možná ještě kratší. Ale chlapi museli makat, že jo, samozřejmě ty karuzely tam opravovat všechno. To jenom frajer jako já dokáže ze 8 imbusáků 6 ukroutit, aby ten starší to pak musel vyvrtávat a měl z toho pevné nervy. No to nic, ale teď si představte jinou věc, že prostě máte pondělí, 8 hodin přijdou bakelitové hlavy, to jsem říkal vždycky těm, kteří nosili ty přilby, jako vedení provozu, samozřejmě mistři provozu a tak dále, než jsem se stál místem já a byl jsem bakelitovou hlavou taky. Tak si představte, že oni v pondělí si vymýšlejí na těch firmách různé porady. A vy už dopředu víte, jak to na té poradě bude vypadat.
1: Vidíte to tady jeden vedle druhého? Samý debil nebo blbeček? Se podívejte do zasedacího pořádku. Debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček. A krát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe.
0: No vidíte, a to právě bylo to nejvyšší vedení, tak na to dávejte pozor, ať se vám nic podobného nestane. Tady už jsou Godsmack, teď na rádiu, hej, a věřím, že toto ráno vás musí trošičku nakopnout. A když ne, tak to udělají za mě střeva.

středočeští horizont a jejich podivný místo svého času bodující v hitparádě Rádia Hej, kterou máte možnost poslouchat každé úterý po 17. hodině a pak reprízy. Měl jsem pro vás další příspěvek, do toho mi hodil šavle Marcel Durec, který sedí za volantem, a na můj příspěvek ohledně střev tak napsal jenom, že dojídá řízky ze sobotní akce. On se totiž přifařil na jednu akci, je to kamarád, samozřejmě budem si co sebe nalhávat. A on šel prostě na akci do Věckovic na oslavu narozenin svého kamaráda 50. a on tam šel ze zjištěných důvodů, aby si nabral hromadu řízků, hromadu jítrnic a jelit, aby z toho potom mohl profitovat celý týden. Tak samozřejmě poslal fotku, když sedí za volantem, poslouchá po ránu ranní baštu s rádiem. Hej, baští u toho řízek, který ukradl. No a teďko momentálně bude trančit a tančit.

Tajný pták Fénix tady v roce 1997 zjistit to jako z popela. No a vlastně to měla být původně reklama na pivo a myslím, že i byla dokonce. Pinkushion 1997, Zizi to v plné parádě ještě s Dusty Hillem za basovou kytarou, který zesnul. No a my jsme spolu strávili první hodinku dnešního ranního baštění na Hey Radio. Máme 6 hodin a skoro 48 minutek a Zizi to dohrávají tradičně svůj song instrumentální verzi závěru. No a my se posuneme, co říkáte? Příští hodince si povíme o jednom zajímavém adrenalinovém zážitku, který nedopadl, jak by měl dopadnout. No a co bych ještě, já něco vymyslím, co si myslíte, jako společně strávíme nějaké ty chvíle. Ovšem, já se vrátím ještě i k Rock for People, jo? Ten Tommy Tyer s tím Benem Kristovajem, to mi stále leží na žaludu. Teda jsem chtěl říci, tady jsou kysáci a jich domino. V závěru hodinky přijde i Ronnie James Dio, král králů, takže dámy a pánové, nic jiného vám nezbývá, než se posunout dál. Dobré jítro, krásný den.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.

tak sedím ve studiu, mám sluchátka, tak tam vždycky v této písničce Shotgun Blues od Volbeat, které bych strašně rád jednou viděl na život, že se mi to nepodařilo, tak tam slyším štěkot psa. Já mám vždycky paniku, že moje doga z Yorkshire teď momentálně lítá po baráku a nahání nějaké čorkaře. No je to jenom sen, jako noci svatojánské. Hele, taky se vám stává, že tak nějak po ránu, v pondělí vždycky rozebíráte ty víkendy v práci nebo někde v kantýně a tak dále podobně. No, já musím říct, že taky na dálku rozebírám, co se kdy událo nebo ne. 18.47, já jsem na festivalu Petřvalský otvírák, moderuju tam kapely, které prostě jsou. No a probíhá souběžně oslava. Kámoš 18.47, já ho nebudu jmenovat, Aleše Kutohorského z Božetic na Milevsku, protože by z toho mohl mít tento machine feed a trauma. Protože 18.47 mi píše, dojeď, překvap, musíš. My potom řekneme, že jsme vás jako Baník, my Táborsko nechali, jo. On Spartaneše ke všemu, jo, trapný. No a ve své podstatě v 8 hodin už ho vyváděli a byl mrtvý. Takže kdybych já z Petřvaldu dojel do Vítkova, jo, za 50 minut, to znamená, že kdybych, dejme tomu, v 7 vyjel večer, tak v 8 bych dojel na místo, kde on byl mrtvý. Jo, takže ve své podstatě mu mohu poslat jedině písničku hned po ránu s takovým fajným názvem pro něho. This is Mongol. Máme 5,5 minutky po 7 hodince, dobrý den.

Blbě. Tady jedna studentka to docela zaplakala vlastním životem. Pracovnice firmy, která organizovala takzvaný rope jumping, v sobotu hodili z mostu. No ale jak si jich zapomněli připnout lano a tragédie z města Limeira je dokonce zachycena na videu, které se záhy stalo virálním. Já ho vidět nemusím, protože si ve své podstatě říkám jít si skočit a oni mě žduchnou a zapomenou mi přivázat pás k tomu nebo to lano. No pěkně děkuju, to už jako Petr Novotný měl své vzpomínky, jo. Tady jsou legendární Beatles, The Night Before. Dobré jít.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

Wolfgangem Van Halenem na basu, rok 2012, Tattoo a taková novinka jakoby z Blesku. Tak to byla vzpomínka, no a teď už pojďme vzpomínat i na 31. ročník festivalu Rock for People. Trval v parku 360 v Hradci Králové 5 dnů. Poslední byl speciální a značně se kvůli němu proměnilo publikum. Ti, kteří měli v neděli čisté boty, přijeli jen na otočku. Naopak ti, kteří je měli od bláta, to na festivalu táhli už 5. den. No a hvězdou závěrečného dne byla britská heavy metalová formace Iron Maiden. Aby na ní byli diváci řádně naladění, zhlédli předtím vystoupení kapel, které jsou s ní zpřízněné. 50letí třeba britští Saxon, kteří hrají hladně a nadšeně, s ní navíc mají podobnou historii. Obě skupiny totiž na přelomu 70. a 80. let minulého století utvářely takzvanou novou vlnu britského heavy metalu. Patřil tam ještě Judas, Def Leppard a další a další. Tak se tak tomu tehdy říkalo, tomu žánru, no ale ve své podstatě Maidni, to je klasika, 50 let výročí. Eldorado na Hej Rádiu. 21 minutek po 7 jsou právě tady. Dobré jítro, nádherný den. Co na pondělku může být nádherného, nevím, ale prostě budíš.

0: Rok 1997 a Dave Coverdale si Skin, tak s kytaristou zahráli. Tak přijedete do nemocnice v Japonsku a zahrajete pacientům jen tak a vidíte a slyšíte hlas, úžasný, písnička skvělá a stačila jenom jedna jediná kytara. Já se vrátím ještě k Maidenům, protože dlouholetý bubeník Iron Maiden Nico McBrain se letos na podzim vydá na turné s mluveným slovem, na kterém bude propagovat svou připravovanou autobiografii s názvem Hello Boys and Girls. Evropské turné jeho začne 26. října ve Frankfurtu nad Mohanem, 4 dny po vydání alba, jeho alba Hello Boys and Girls a také knížky, a skončí 3. prosince ve skotském Glasgow. McBrain cestou navštíví další města v Německu, Nizozemsku, Finsku, Norsku, Švédsku, Dánsku, na Maltě, v Irsku, v Anglii a na Česko se vykakal. No nic, ale každopádně, co můžeme očekávat, no tak závratné vzestupy, zdecující pády McBrainova více než 40-letého působení v Maidenech, které začalo v roce 1982, protože v roce 24 ukončil koncertní kariéru, ale zůstává aktivním členem kapely. No a tuto knihu ve Spojených státech třeba vydá až 10. listopadu. Tak jsem se vykecal, no a pokračujeme dále, co vy na tom?
1: Hey Radio CZ.
0: 7:23, 23:32, to kolik? Jsou 3 minuty po půl, to je jedno.

si text podle obrazu svého, že samozřejmě. 7 hodin 40 minut. Tak to vypadá, že mé pouhé prozatím je už minulostí. Tak byl Kamil Střijavka, respektive Balaš Střijavka Pavlíček, však jste tam taky Balaže slyšeli. Ale na sítích koluje video poslíčka, který si ukusuje z cizích jídel. Další kurýr se navíc přiznal, že to dělá denně, což vyvolalo vlnu kritiky a obav o hygienu. Fakt video zachycuje kurýra, který si nejprve ukousne z jedné krabičky, vrátí do termotašky, vezme další misku a opět si hryzne. Poté nasedá na kolo a odjíždí. Záznam se šířil na sociálních sítích, není ale jasné, ze které země pochází. Rozruch ještě přiživil vzkaz, který nedávno na sociální sítě umístil jeden ze slovenských kurýrů. Každý den si něco vezmu z McDonaldu, burger, když je hodně položek, nebo z jiné restaurace a nikdo to neřeší. No tak to je fajn, když dostanete pizzu, máte tam dva hryzance třeba a podobně. A tak kluci taky mají hlad, co si budem nalhávat, že jo? No já si myslím, že za malou chvilinku už bude připraven kdo jiný než Milan Chladil, nebo respektive Krčil, nebo já nevím, co zrovna dělal. Ale ve své podstatě už se na něj těším. Ovšem, samozřejmě on si musí po ránu taky někde hryznout nějaký koblih v nějakém Penny Marketu, ale hlavně si dát dobrou kávičku po ránu. Ta je základ úplně všeho. A neříkejte mi, že ne. Jestli si dáte espresso, macchiato, por favore, to je úplně jedno. Nezbyte do toho mlíko a cukr, nebo si děláte kakao z toho normálně. To si radši rovnou dejte meltu. Ovšem, Tommy Cash má na to úplně jiný názor po ránu.

and gentlemen, Milan na značkách, chroupající pardubický perník. Chladil, líbal, hladil, sjížděl, nevadil, hlavně se krčil. Ne před vámi, ale před sám sebou, neboť dokonalost tohoto kolegy je tak šílená, že se každé ráno bojí sebe sama v zrcadle. To vše je náš doajen, kterému předávám rozpálené žezlo a odcházím do Dža, abych se po 13. objevil ve svém Los Bastardos. Ladies and gentlemen, dnešní ranní bašta je sežrána. Kafe dopito, voda vylitá, květiny potrhány, sebevědomí ztraceno. Dobrý to krásný den. A užívejte si ho s Milanem Krčilem.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno stále vám všem, co jste poslouchali i Jirku Bastu od ranních 6 hodin. Jirko, děkuji za krásné nahození. Já tobě přeji už klidný, ničím nerušený spánek. Nebo co budeš dělat, je nám to jedno. Ale byl jsi šikovný, takže děkujeme. My to nahodíme za okamžik po 8. Teď už jenom z principu, aby jsme to nazvučili. Zalili kafe a jdeme.

0: Radio Hey.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
0: Radio Hey. Radio Hey.
5: My jsme vlastně před malou chvílí dorazili ze Zaječic u Chrudimi. Ta akce měla šmrnc, měla veliký náboj, každopádně přivítala mnoho lidí. Jeden z dalších ročníků, který se povedl, a ti z vás, kteří ještě o tom nevíte, tak rozhodně na ten příští nezapomeňte, stálo to za to.

úžasní legendární pánové ZZ Top. Dnešní počasí 15, pojasno, sluníčko také vyleze. Kdo s námi bude v 8.30, to bude, a nikdo jiný to nebude, Honza Riddle.

Tahle ta úžasná muzika byla pro jednoho z hlavních pořadatelů Zaječic u Chroděmi. Nádherné akce, ročníkové akce Marka Šustra. Marku, klobouk dolů za další ročník s tvým týmem, s tvojí partou. Co předvádíte, co ukazujete lidem, jak se kultura má dělat. Zaječice ještě jednou. My jedeme dál, ale s muzikou 5 půlých minutek do 8:30.

0: CZ.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Úžasný Bernard Fest za námi, před námi Honza Riedl a ředitelství silnic a dálnic České republiky. Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
5: Krásné ráno, ale asi voláte někomu jinému, já nejsem úžasný, já jsem řadový státní úředník.
4: To nevadí.
5: Jakého chcete mít?
4: To neříkejte na hlas tohleto, Honzo. Jste dobrý, jste dobrý, tak pojďme na to, jdeme na silnice.
5: Ne. Jako tohle to, co slyším teďka ze studia, sice je sladký, krásný, ale vůbec si to o mě nebudou myslet ty, kteří stojí v kolonách, kterých teda není moc, ale přeci jenom nějaký jsou, protože na dálnici D1 na kilometru 47, to je poblíž sjezdu na Kácov ve směru na Prahu, ano, je dopravní nehoda, je tam přes 25 minut zpoždění, podobně je, není tak dlouhý zpoždění, ale je nehoda na D8 u Ústí nad Labem, tam opatrně, jinak pražský okruh mezi D1 D5 je docela hodně hustý, tam nakoupíte nějakých 15-20 minut, on se to trošku střídá z každé strany. Naopak ale mám dobré zprávy, ano, to je z D5 právě na pražský okruh. V tuhle chvíli ještě pořád se drží poměrně, neříkám, že tak jakože opravdu plnou rychlostí, ale relativně plynule dobře, takže takhle pojďme vydržet. No a pokud jde o nějaký další události, tak to spíš cvakněte navigaci nebo zkuste volat naši asistenční infolinku 800 280 281 a tam na vás budou tak neuvěřitelně milí, že vám ten týden krásně začne.
4: Tam máte sami operátorky, tam máte sami holky, já jsem tam volal. Ale Honzo, já jsem se na vás ptal, jestli vás mají rádi, oni říkali všichni ženský, že jo, jako, že je to dobrý s Honzou.
5: No, já jsem je nabíral a školil, tak to ještě, aby řekli něco jiného.
4: Výborně. Honzo, máme ještě něco, máme nějaké informace, nebo to pustíme zase zpátky do, jak se říká, playlistu, nebo chcete ještě něco zmínit?
5: Máme samozřejmě informace, nebudeme se zabývat opravdu v tuhle chvíli jenom nějakým pragocentrizmem, pragocentrizmem nebo brnocentrizmem nebo něco takového. V tuhle chvíli já řeknu dvě důležité věci. Obě jsou, myslím si, že mířený hodně na nákladní dopravu, takže poslouchejte velký volanty. Signalizuju, že právě začínáme rekonstrukci, ale je to reklamační, to znamená ani koruna ze státního rozpočtu. Protihlukové stěny poblíž hraničního přechodu na 68 u Třince do na Slovensko, u Jablunková, tam opatrně. Normálně se bude jezdit, je to maličko zúžený, je to maličko zpomalený, ale normálně je tam plná kapacita komunikace, to znamená jenom opatrnost. To je jedna věc. A druhá věc je, pokud si některý kamionáci mysleli, že na ně mám pivku a že na ně ukazuju a že na ně všechno svaluju, tak není to tak. Například, když mluvím o těch sražených značkách a šipkách, hlavně těch světelných šipkách na dálnici, tak není to tak, že bych byl umíněný jenom proti nákladňákům. Hele, minulý týden se stalo, že nám do té šipky, světelný, krásný, velikánský světelný šipky, vletěl motorka. Jo, bohužel dopad dost mizerně, ale myslím si, že ho nějak dají dohromady. V každém případě ta motorka zůstala zapíchnutá v té šipce, muselo to být hnusný. Za mě pořád, kdo vrazí do šipky, tak si myslím, že opravdu z největší pravděpodobností je tam nepozornost. Z čehož plyne jediné, prosím, koukejte před volanty, opravdu vždycky se tam někde něco děje a hlavně, ať už pojedete minutu nebo 30 hodin, tak vždycky někde před váma ty naše monterky budou a ty já budu chránit vlastním tělem.
4: Výborně, prevence musí být vždycky a to dodržujeme s Honzou Riedlem, samozřejmě ředitelství silnic a dálnice Česká republika. Honzo, moc vám děkuji, těším se na další, jak se říká, setkání v éteru, přes vlny Rádia Hej. Mějte se hezky, úspěšný den.
5: Krásný celý týden všem.
4: Děkujeme.

0: Ano, je to tak, my jsme krátce po půl deváté nastartovali českou rokovou lajnu Dimitri Strašná věž, každopádně frčíme dál Rakajna.
1: Radio Hey.

bezvadná, úžasná česká lajna, roková lajna, Harakain, Honza Toužimský a spol. My už teď si dáváme také do kávine cukr a lemet, který jsme dostali od skvělého posluchače Martina, který dorazil až z Brna do Zaječic, aby nám předal nádhernou sklenici medu a řekl: kluci, když nemáte cukr, dejte si do toho med. Tak my tak činíme. Martine, zdravíme tebe. Jinak co se týká Zaječic, u Chrudimi, odehráli tam skvělé kapely, jako třeba ta leta parta Devilheads, Forest Jump, ale byl tam i Atrej, Alžběta. A pozor, byl tam i velmi nadějný, mladý. Chtěl jsem říct mladá, talentovaná kapela, skupina Nesband z Hlinska. A předvedli něco úžasného, něco neuvěřitelného pod vedením Roberta Freje.

ukazuje každým ročníkem a potvrzuje se pravidlo, že ty kapely s tím dlouhodobým trendem, který skutečně známe z těch festivalů, ať už to jsou 90. a dál, nebo dokonce i 80. tak prostě ty, když začnou a cinknou do toho prvním taktem, tak to je strašně známé. A je to nádherný, nádherný poslech.

Další parádní muzika, Rybičky 48, Big Beat. Teď už je tady věc, kterou znáte, skladba, kterou znáte rozhodně, Kabáři.

Těsně před devítkou, před 9 hodinou, stále ještě raní, raní je raní pro plné proudu, jak se říká, si dáme červený víno s váma tady, se všema, ale vazený. Ať ten!

Já musím uznat, že vám to nádherně jde, že to šlape ve všech regionech, tam, kde jsme s vámi, ve všech městech. A ještě k tomu všemu vám to hodně sluší. Tak a dáme si, a ještě brichtu.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Ano. Chtěl jsem říct ano, ale prostě vypad mikrofon a Luděk už běží z druhé kanceláře, snad to srovnáme. Přátelé, ten ranní éter a ranní prout vám všem přináší stavební holding Enteria Pardubice, dopravní stavby, ale pozor, i rezidenční stavby, různé stavební plochy, montáže, přemostění. To je Enteria Holding Pardubice, ale také H-Centrum Pardubice a pozor, hokejová hala Enteria.

My se nacházíme tady těsně krátce po celé, ano, mikrofony už chodí. Já vám to jenom vysvětlím, co se tady před malou chviličkou stalo, protože škoda, že fakt jako nejsou kamery, i když tohle bychom asi zveřejňovat úplně neměli nebo nechtěli. Náš flegma, samozřejmě to je Flegr, jo, on se jmenuje Luděk Flegr, my mu říkáme Flegmo, už flegmatický zvukař technik. Sedí v kanceláři vedle, nohy na stole, v takovém tom pokrčeném. Víte, jak se spí jako na židli a nohy na stole? No tak v tom stavu pokrčeném zjistil, že tam nejde mikrák, tak rychle vyletěl spad ze židle, že jo, samozřejmě, protože to nečekal. Přiběh s tabletem a srovnal to jako dobrý, no, jako bylo to rychlý, no.

Skvělá rozjetá hitová muzika Dynasty, 9:45. Co se týká počasí, budeme lézt dneska, co se týká také teplot, až k 20, 22 stupňům. A bude ještě lépe, půjdeme na 35 během týdne.

Naši parádní muzika. Ať chceme nebo ne, tak se blížíme k půl desáté. Podíváme se tentokrát do Německa. Gamma Ray.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

jinak, ještě máme velikou radost. To je to, že nám píšete reference na Pizza Radio Hey. Že si ji vychutnáváte, že pizzerie u Mnicha Hrochu v Týnec skutečně skvělá. To, co předvádí ten v pizzerii, vám chutná a za to jsme rádi. Pizza Radio Hey už zítra.

je mezi námi Lemmy Kilmister Motorhead. A pozor, u našeho kamaráda Jirky Basty se bourá Havířov, okres Karvina. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Tam v Karvine, Jiříky na víně.

0: Showtime Rock for you.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Ano, je to tak. Rádio Hej je s vámi společně v raním éteru, v raním proudu stále, i přestože se dostáváme už po 10. krátce, minuta po celé Meganet.

páté minutě, tedy krásně po celé po desáté. Našlápnutý Megadeth. My vyrážíme za další informaci, ceny ropy klesly na nejnižší úroveň od března po oznámení, že USA a Irán v pátek podepíší memorandum o mírové dohodě. Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevněly o 3,58 dolarů. Každopádně mně to připadá třeba jenom takový osobní názor, jako by můj, že to je trošičku taková jako burza, jo? Že si stvořili takovou jako burzu, kluci. Protože jednou to jde nahoru, jednou to jde dolů a zase je potřeba to vrátit zpátky nahoru.

Zašlápnutý motory od kapely Škvor, Petr Hrdlička a spol. Jedeme dál, Trautenberg už je na stage, tak pojďte s náma, kdo jste tady.

písničku jsme vám to tady rozkouřili. Rozjeli Kokot Minit. Každopádně pojďme za další informací. Při tragické nehodě dvou kamionů na dálnici D2 před Brnem zemřeli v sobotu nad ránem oba řidiči. Po střetu začala vozidla hořet, dálnice zůstala v obou směrech uzavřena. My jsme se k téhle samozřejmě kamionové dopravní nehodě vyjádřili i s Honzou Riedlem.

0: Čeká nás poslední pauza. A my si jdeme tak dát buchty švestkové.
1: Full time rock for you. Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

says. Dámy a pánové, tu 40. minuta po desáté. Ano, přesně tak, koukám na to správně, po desáté. No a ještě chvilku s vámi, teď už ale Lita Ford.

a pánové, pomalu, ale jistě se s vámi loučí Chládek Jindina, Pardubice, Hroší Staví Borava, Hrocho, Stroj, Marhold, Kvíz, Instav, Toramos, Panesta, Kabel a další.

0: to s vámi skoro uzavírat.
1: Rádio Hej.
0: Ale protože tak, jak vás sledujeme tady z vrchu ze stage, tak se vám nechce vůbec dneska domů, jako nevadí. Dáme přídavky, pojďte.

Tady jste úžasní, i když je pondělí. Pondělí 15. A moc vám to sluší, to vám musím říct. A těšíme se na vás zítra, tady v úterý. A děkujeme všem, co jste dorazili do Zaječic u Chruděmi s rádiem Hej, společně užít odpoledne, ale i noc. Od nás je to všechno. Loučíme se. Ahoj!

rádio je slyšet. A rádio Hej každý týden poslouchá až 200 000 posluchačů. Chcete, aby slyšeli právě vás? Vytvoříme vám rádiovou kampaň ušitou na míru.

0: www.radiofine.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 11 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
3: Hey Radio. Hey Radio.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.
3: Pane docente, tak už je to tady.
4: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
3: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
4: Přehrajte mi to ještě jedno.
5: Rock on air every.
4: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
6: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: Klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
10: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
11: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
12: Buenos dias.
13: Buenos días, po prázdninách, Don Celadone.
14: Ah, Juan Perverés a Doňa Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doňo Mimoňo.
13: Ale dejte pokoj, Don Celadone, usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
14: A jak vy jste se měl, Juane Perverézi? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
12: No to si poslechněte, Don Celadone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
13: Co je? Proč na mě tak koukáte, Don Celadone?
14: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
12: Ale Don Celadone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
13: Zadržte, Juane Perverézi!
12: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
15: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
12: Buenos dias, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. O, ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
15: Ne, nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků, tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej, tady to vajíčko trochu posunu a je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala, po záchodě si vždycky umýt ruce.
13: Hezky nám ten den utekl, že donesela, done?
14: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverézi?
12: No to víte, donesela, done. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
15: Prosím.
12: Co je, Vedro? Proč se hlásíte?
15: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská, taky musela někde chytit infikovaný klíště a kvůli němu se pak styděla chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalditídu. Ta vám měla encefaldy po celém těle. Ha, ha, ha. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl zas to druhý od klíštěte.
13: Boreliózu?
15: Ne, Doňo Mimoňo, boreliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucanej jako prase.
14: Teda Vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
10: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Nazdárek, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně. Čau.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Vlčka.cz Okna. Okna hned. Okna pomlčka.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl, nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna pomlčka.cz.
1: Mother of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Mother of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Hey Radio.
1: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey, on Hey Radio.
4: Tvůrčí skupina Veselý drát uvádí rozhlasový pořad rádia Hey Los Bastardos. Čekají vás 3 hodiny pokleslé zábavy a výživných informací.

Jak mi stačí vsadit na jistotu a údernost a máte tady po šesti letech novinku domovské bandy Zacka Wilda, Black Label Society a jednak novinku Name and Blood, ale i celé nové album, které spatřilo světlo světa letos na konci března. Zdar a sílu všem hejrupákům, tedy při jakékoliv činnosti. Prožili jsme dnes už spolu ráno a tak si lehneme spolu na kus řeči v poobědovém čase, tedy čase Los Bastardos. Svátek má vít a tudíž je 15. června a vy si užívejte dalších informací v programu rádia. Hej, to vám přeji já, nejmenší kamarád v absolutně nepoužitelné Evropské unii. A už jako bájný pták Fénix stává kapela Fénix se svou křižovatkou snů. Budíš to druhou skladbou dnešního odpoledne.

rádiu a teď už pojďme. Dnešní virtuální kondolence začneme obdobím po válce, kdy si tehdy mladí holdři řekli, že si zaobcují a výsledkem byl po 9 měsících v roce 1946 porod Nodyho Holdra z kapely Slade, čili slaví neuvěřitelných 80 let. Ve stejnou dobu měla porodní bolesti i matka Demi Rusose, ale v roce 1949. To se také narodil Miloš Nob, který ironii osudu byl se svými klapkami u zrodu skupiny Citron v roce 1975. Neuvěřitelné. 70. Takový věk slaví nejdéle sloužící pěvec skupiny Uriah Heep Bernie Show. Vzpomenu, či poukážu i dark 63, kdy se narodil Scott Rockenfield z Queenrike. Pak mrknu na rok 1985, já už v pozici supráka, a v té době si Amerika oblíbí Dire Straits a jejich album Brothers in Arms. Tu povede 9 týdnů žebříček časopisu Billboard. Albovou hitparádu v tento den v Británii zase pro změnu okupuje Brian Ferry s první solovkou Boys and Girl. No a já se ještě vrátím ke kalendáriu, ovšem teď si dáme všechny tyhle oslavence. Dire Straits, Slade a nebo Uriah Heep. To vás čeká v následujících chvílích, takže přátelé, jen to dobré odpoledne vám přeji. Co jiného bych vám taky mohl přát? Nevím, jaké je u vás počasí, ale u nás tady chčije a chčije.

spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rádia, hej. Psanec, který loví psance. Soustružnost.

Tak jsme skončili tři slavné kapely z kalendáře a mimochodem se k dnešnímu dní ještě vrátím, protože v roce 2008 vznikla zajímavá Tetka anketka. Vydrželi jste, takže vám nic neuniklo, i u mne platí, že práce není zajíc, ta nám neuteče, maximálně může skočit pod kola vozidla. Tak tedy rok 2008. Liverpool, jo, vyhrává před Sheffieldem a Manchesterem. A to v anketě, ve které Britové volili město, které dalo světu ty nejlepší kapely. A mně se to nechtělo líbit. Podíval jsem se na AI, tam je pořadí Liverpool, Sheffield a pak až Manchester. Ovšem nikde se nemluví třeba o Birminghamu, jo, tady v této anketě, kde vzniklo spousta kapel od Black Sabbath počínaje. Mimochodem, tak třeba Liverpool, jo, to máte Beatles, Frankie Goes to Hollywood, OMD, Seachers, Atomic Kitten a možná ještě další. A Sheffield na druhé místě Arctic Monkeys, to znáte, Pulp, Def Leppard, Human League, Bring Me the Horizon. A Manchester to zase byli Oasis, Stone Roses, The Smiths, Joy Division, New Order, Tay Dead, Stone Roses, The Holy, slavná kapela ze 60. let, Simply Red. Já si myslím, že ten Manchester vyprodukoval daleko více než třeba Liverpool, ale Liverpool zase má jedničky, že jo, to jsou Beatles. No to je těžko, těžko vybírat, těžko vybírat. Kdyby bylo třeba na takovém Yngwie Malmsteenovi, tak ten by řekl, no tak nejlepší jsem já, že samozřejmě. Z Marsu je vidět pouze čínská zeď a moje stěna Marshallu. Vidět a tím vybalm s tým právě teď.

informace u Hive. Předtím jsme hráli The Who ráno. Jakéhokoliv mongolejda pustíte, tak zní všude stejně. Jsem si chtěl zaspívat nakonec. Takhle nějak to dávají. Ale v novém rozhovoru s Jamesem Wilsonem Taylorem z Rock Sound potvrdil někdo úplně jiný, a to byl Chris Daughtry, frontman jeho uznávané stejnomené rockové kapely Daughtry, že on a jeho kolegové pracují na pokračování alba Darry Brouwer z roku 21. Po vydání bude toto LPčko prvním novým albem Daughtry od nedávného vydání Shock to the System Deluxe. Oni mimo jiné spolupracují s britským hudebníkem a producentem a staratelem Jordanem Fishem. A momentálně mají za sebou pár písní a v druhé polovině roku se znovu sejdou, aby dílo dokončili. Tak si dáme od nich něco staršího, co pamatuje Šemíka jako hříbě a dredy našeho šéfa.

0: zapeňte o rozhlas.
1: My máme elixír mládí. Podíváme se, jak je Skota daleko a potom hopsa, hejsa, dobrandejsa.

momentálně 6. místo hit parády Brandýs, takže Hopsa Hajsa do Brandýsa byl na místě a její skladbička Sen. No a teď už pojďme za jiným senem. Letos v červnu je to právě 35 let, co Steve Feltham vyrazil na mnohaletý lov lochneské příšery. Přátelé, sledujte tok mých myšlenek a nerušte. Dal výpověď v práci a přestěhoval se ke skotskému jezeru Loch Ness. Věřil, že svůj úkol zvládne do 3 let, což se mu sice nepodařilo, ale během čekání na příšeru potkal svou manželku. Dodnes navíc věří, že důkazy o mytické bestii jednoho dne pořídí. Tak asi mu patrně důkaz, který má doma, vůbec nestačil. Tak jako chápete, jdete lovit příšeru a přinatáhnete si manželku.

0: českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey, on Hey Radio. Hey, radio.

jste doufám One Republic poznali, Love Runs Out, ale co jsem chtěl říct je úvodní skladbička kapely Extreme, jestli jste poznali. Vzpomínáte si na Extreme ještě, jeho jejich balada More Than Words z roku z 90. let, která bojovala s Mr. Big a jich podobně laděnou skladbičkou To Be With You, to už je dávno za námi. Oni se pak na 15 let odmlčeli, ten Extreme, aby potom někdy od roku 2015 začali znovu koncertovat, 90. zapomenuty, ovšem skladbička Rise, kterou jste slyšeli, tak ta byla opravdu v typickém soundu a vizuálu této formace a vlastně vznikla někdy v roce 2023. Tak tolik jsem si jako dovolil na úvod pustit tyhle ty dva songy. No a teď už pokračujeme dále, přátelé Zeleného údolí a přítelkyně z domu smutku. A to z toho důvodu, že jsou tady co? No samozřejmě další songy, třeba teď američtí Camelot a budeme se dále toulat éterem. Co vy na to? Kdyby něco, tak nic. Kdyby ještě něco, tak už vůbec nic. Ve své podstatě to zapnu a to může klidně jenom hrát, že jo? Pak si napíšu prachy a je to nevážně, pondělí, jo? Co na pondělí dobrého? Nic. Kameloti to rozjíždějí.

14 hodin, 30 minut, 20 minut. A jdeme za multiplatinovou ikonou ikon a tou je Metallica. Přátelé, neuvěřitelně udivuje, a to nejen hudbou. Virální vtipná videa z jejich zákulisí či soukromí jsou toho živým důkazem, ale i v pracovní činnosti jsou výkonnější než pornoherec v nejlepších letech. Například Kirk Hammett. Vlastně v podstatě kytarista získal 9 cen Grammy, se 12. června v maďarském Magyarországon zúčastnil knižní akce The Collection Live a Conversation with Kirk Hammett. Tato komorní živá diskuze se podrobně ponořila do Kirkovy bohaté hudební kariéry a oslavila vydání jeho nové knihy The Collection Kirk Hammett. Během budapeštské akce se k Hammettovi na pódiu v jednu chvíli připojil basák Metallica a vtipálek Robert Trujillo, který si s kytaristou zahrál překvapivou jam show. Akce The Collection Live a Conversation with Kirk Hammett jsou součástí víkendových koncertů Metallica v různých městech během evropského turné v roce 26, čili v letošním. A já budu vzpomínat a já sám, vždycky sám, Enter Sandman pouští vám teď. Enter Sandman, samozřejmě Metallica. Máte dobrou náladu při pondělku? To se dá léčit, nebojte.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

Tak to byla skupina Grok, kdysi dávno taneční formace, která takhle hrávala na Záblatí a v Záblatí tam je u Sokolovny někde na tanečních zábavách, ještě tam zpíval dnes frontman Moraviusu Dalibor Halamíček. No a podívejte, stačí přibrat dvě ikony ostravské, Didyho Zabicí a Libora na kytaru a pak už tam je jediný původní člen Martin Sitek a měli teď výborný koncert na Michal Festu v Ostravě a s velkou pompou, tak znamená, že ještě o nich uslyšíme, ale mě se chce teď tancovat, mě se chce zpívat, mě se chce jásat, jo, včera večeru si lásku, sila se musila, protože vláda premiéra Andreje Babiše schválila novelu měnící financování médií veřejné služby. Bázo! Po jednání kabinetu to dnes oznámil ministr kultury Otto Klempíř. Česká televize a Český rozhlas by měli dohromady dostat zhruba 7,8 miliardy korun ze státního rozpočtu na místo dosavadního financování skrze koncesionářské poplatky. To, o čem se minulý týden hovořil, o tom, jak trestným činem mi poslali obálku se zeleným pruhem, než stává se toliko minulostí. To je rock and roll! Praska ruma, zaplať guma, ne, opačně, praska guma a zaplať ruma, to bude asi lepší. Zapla guma a plastik.

Americký kytarista Gerard James Nichols, takový blues rocker trošičku, tak někde z Wisconsinu, ale určitě vám zpříjemnil dnešní odpoledne. To jsem to chtěl říct, takhle nějak zase zpátky musím jako stínový minister sportu jít trošičku k fotbalu a trošičku ke sportu. Tak jako nebudu se teď bavit o tom, že v hokeji vyhrál playoff Karolína, no to jedno v podstatě, mně jde o teď fotbal, protože se těším na ten čtvrteční zápas, samozřejmě jsou různé výsledky, třeba mezi rozhodčími to začíná vřít, jo? Je rozhodčí, který po celou dobu zápasu německou Kiraso, pozor, u slovička Curacao bych se zastavil na chvilku, protože víme, ten nápoj známe, já když jsem začínal v 91. roce si přivydělávat jako pingl, a to jsem dělal místa na provoze v ŽDB, tak jsem to četl jako Curacao, ne? Nějak blbeček jsem byl úplný, jako jsem co, houby jsem znal, jako tady maximálně Bols a gin a rum a fernet, jako. No a tady najednou říkám, co Curacao, tak frajer spadl pod bar málem smíchy. No a pak se to četlo jakože Curacao. A pak už jsem slyšel díky tomuto fotbalovému národu, který se poprvé v životě dostal na mistrovství světa v Kopané, tak jsem slyšel různé názvy. Curacao, Curacao, Curacao a tak různě. No my to je úplně, uvíte u čeho, jo? Už 4 písmen a jedno, který otvor máte na mysli. Ale tady prostě v Německu Curacao byl skrytý u varu rozhodčí a vzhledem k výsledku 7-1 ani nemusel s kolegy řešit velké kontroverzní momenty. A přece je po nedělním duelu na světovém šampionátu australský sudí Sean Evans propíranou osobou v prestižních světových médiích. Čelí totiž vážnému nařčení, že před začátkem utkání předvedl rasistické gesto. FIFA vše zaregistrovala a podle webu Daily Mail incident prošetřuje. Jak to dopadne, samozřejmě nevíme, jen se já osobně děsím, že snad zase nebudeme před někým klekat a někoho se doprošovat, že bychom eventuálně mohli být kamarádi. Tak to ani a milem. Já jsem se vykecal teď momentálně, ale ten fotbal samozřejmě sledoval jsem včera. Japonsko s Holanďany, měli Holanďani krásný dres, ale japonští samurajové, to je moje srdeční záležitost. Fandil jsem těmhle těm lidem, kterým vidím ve stoje do očí a výsledek 2-2 mě moc potěšil.

0: docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hej.cz.

Buzz Baptiste the Morello, americký kytarista, zpěvák, držitel ceny Grammy, který se proslavil v kapelách Rage Against the Machine nebo I Do Slave a také znám pod svým alter egem jako Night Watchman. Ale mimo jiné mu tady pomáhal kdo? No Serge Tankian a byla to jeho aktuální novinka v roce 2026. Tak to jenom, abyste byli zase chytřejší jako rádio. U jehož poslechu vás vítá a přeje vám báječný poslech ten, o kom zpívá v následujících chvílích, kdo jiný než Udo Dirkschneider. A vy já, přátelé, pastaj. A Udo Dirkschneider v posledním tažení dnešního Los Basta

učebnicový závěrek z Lidové školy umění, ale teď trochu budu parafrázovat ředitelem obecní školy. Pokud chcete potkat zaručeného idiota, jeďte do Ameriky. Tam jich chodí po světě hodně. Svědčí o tom i další případ, či nevšední úlovek. Ten si dopřáli policisté v kalifornském městě Salinas, když si šli po noční službě koupit kávičku a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil 30-letému muži, který den předtím údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše, spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejny a sousedního kina. No a pak mi řekněte, kdo je tady idiot? No tak samozřejmě, čorka, který spadne z komína skoro. Člověka potěší cizí neštěstí.

0: Co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
3: I četníci v Saint-Tropez

Starý dobrý kabát, děvky, ty to znají. Loterijní společnost chtěla telefonicky vyrozumět australskou farmářku, přátelé, a že vyhrála hlavní cenu v hodnotě 13 milionů australských dolarů, což v přepočtu dělá asi bez 7 milionů 200 milionů korun. No a chtěli jí pogratulovat. Žena ale zrovna měla plné ruce práce s krmením svých 300 krav, a tak volající mu řekla, že nemá čas, a hovor ukončila. Poslala jej do 4 písmen a nechala na nich, který otvor si vyberou. A mě nezavolají ani ti, co mi dluží, natož loterijní společnost, kde se prachy přehazují vidlemi. Tak vysvětlete mi to, kde já vlastně dělám pořád chybu.

0: že vrač mi.
1: Léto 99 si pamatuju. Mladší kluk měl 2 roky, starší měl 10. Za 2 roky jsem byl rozvrč. Ale život to musí být jedna velká pohádka. Víte, co budete dělat zítra odpoledne po 17. hodině? Poslouchat a ladit.

0: Feel So Good, píseň od Van Halenu. To slyšíte dobře. A Samiho Hagara, takže se jedná o druhou půlku 80. let. Sami Hagar popsal skladbu Feel So Good jako skladbu ve stylu popu Genesis. A mimochodem šlo o čtvrtý a poslední single z jejich 8. studiového alba z roku 1988. No a stejně jako předchozí singly kapely, jako až už Jump nebo I'll Wait z roku 1984, po případě další, tak vlastně v podstatě kladli velký důraz na klávesy, které hrál Eddie Van Halen. Po svém vydání se Feel So Good, tato skladbička, která dohrála, setkala s komerčním úspěchem a stala se čtvrtým singlem v řadě, který se dostal do top 40 ve Spojených státech amerických. A vůbec vlastně v podstatě na podzim roku 88, to vše se událo až v 89., jako my jsme tu měli jiné starosti. A na podzim roku 88, ještě před vydáním, jako single se skladba Feel So Good umístila na 6. místě v žebříčku Rock Tracks v Americe. Samozřejmě poté, co byla vydána jako komerční single, se stala čtvrtým na řadě, ale to už jsem tady říkal, takže to už se opakovat nebudu. Ale co vám zaručeně řeknu a už opakovat nebudu, bude, že ve své podstatě je čas se rozloučit, že jo? Co říkáte, přátelé?
1: Je čas udělat pápa.
0: Tož mějte se s fanfárově, mějte se úžasně, při pondělku startujte tento týden, možná se uslyšíme, určitě se neuvidíme, když se ucítíme, tak se nenahmatáme. Čau.

0: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey. Radio Hey. Zůstaň s námi a bude ti hej.

Pondělí 15. června, krátce po 16. hodině a vy ladíte a posloucháte Rádio Hej. To znamená, že s vámi už je Standa Čeněk a před námi další porce skvělý muziky a tohle byly Skeleton, tak mimochodem. 16 hodin 20 minut, úplně přesně, to je aktuální čas. Tak pojďme si říct, že nás čekají třeba Def Leppard, za chvilku taky kanadská parta Saga nebo skupina Neon Fly a to jen namátkou vybírám z toho, co jsem pro vás, pro tuhle hodinku připravil, no a taky pro vás budu mít nějaké informace. Ty se budou týkat nových desek, tedy hudebních novinek a za chvilku taky mrkneme i na to, jaké počasí nás čeká. Na začátku týdne by to mohla být celkem užitečná informace.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jedno.
2: Rock on air every day.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

Pondělí odpoledne na rádiu Hey, taky britské legendy Deep Purple. A teď si představte, že tahle britská rocková legenda představila nedávno nový videoklip ke skladbě Diablo, který je další ukázkou z očekávaného nového alba. Ano, Deep Purple vydají nové album, to se bude jmenovat Splat a vyjde už brzy, vyjde už 3. července a podle samotné kapely půjde o jednu z jejich nejtvrdších desek za poslední roky. My si na to album samozřejmě počkáme a povíme si o něm víc a samozřejmě si z něj zahrajeme už v červencovém Playlist Music. Jinak už teď se ví, že se bude jednat o jednu z nejzajímavějších novinek letošního rockového léta. Na rádiu Hey teď další muzika, Neon Fly, to je kapela, kterou jsem už avizoval, tak se k ní konečně dostaneme, taky Hammerfall tady budou a z českých Luhů a Hájů třeba vohnout. Tak hezké odpoledne.

0: Express. Z rozjíždějící se kolonou po dopravní nehodě počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde na stém kilometru stojí na hranici po dopravní nehodě osobní vozidlo. Místo je průjezdné pouze levým jízdním pruhem a kolona se tvoří mezi 96. až 100. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. A vlivem silného provozu se vytvořila nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno mezi 210. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude popojíždět okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blažka.
1: Počasí. Noc bude většinou klidná s proměnlivou oblačností. Místy se může vyjasnit. Teploty klesnou zhruba na 12 až 8 stupňů, v chladnějších lokalitách i níže. Vítr bude většinou slabý a podmínky pro cestování by měly být bez větších komplikací. Zítřejší den přinese oblačno až zataženo. Zejména v Čechách se během dne místy objeví déšť nebo přehánky, zatímco na Moravě a ve Slezsku bude srážek méně a dorazit mohou spíše později odpoledne nebo večer. Denní teploty vystoupí většinou na příjemných 20 až 25 stupňů. Místy může být i tepleji. Foukat bude slabý až mírný vítr. Při odchodu z domova se vyplatí mít po ruce lehkou bundu nebo deštník, hlavně pokud míříte na delší cestu nebo venkovní akce. Teploty budou příjemné, ale počasí může být během dne proměnlivé. A teď už se vraťme zpátky k dalšímu vysílání.

0: www.mixmagazin.cz.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
3: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympic, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
6: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
7: Bylo 17 hodin. Posloucháte
8: Hey Radio.
9: Hey Radio.
10: Full time rock for you.
11: Radio Hey. Radio Hey.

Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Tady je stále Rádio Hej, teď taky Lucie a Daniela, tedy skupina Lucie a song Daniela, aby nedošlo k nějaké mýlce a nemysleli jste si třeba, že tady ve studiu mám nějaké nové asistentky. To bohužel nemám. Každopádně pojďme se teď vrátit k včerejšímu Playlist Music. I v tom červnovém vydání jsme opět zabrousili do světa hudebních novinek a hráli jsme si mimo jiné třeba nové Stony, protože Rolling Stones, ano, chystají nové album. Taky jsme vylovili z Brusu nový single švédských Avatar a už taky víte, že nové album vydala Vypsaná fixa. Mimochodem z té nové desky bych dneska odpoledne ještě rád něco zahrál. Mám to upřímně řečeno v plánu. Teď si ale pojďme připomenout, jak je to s novou deskou skupiny Gotthard.
1: Švýcarští hardrockeři Gotthard rozšiřují svět svého loňského alba Stereo Crash. Novinka s názvem More Stereo Crash přináší 8 skladeb, které vznikly během nahrávání původní desky, ale na album se nakonec nevešly. Fanoušci se tak dočkají hned 5 dosud nevydaných písní a také skladby Mayday, která byla dosud dostupná jen jako videoklip. Zajímavostí je i nová verze oblíbené skladby Liverpool. Tu tentokrát naspíval frontman Nick Mider společně s legendárním hlasem kapely Krokus, Marcem Storacem. Nechybí ani rádiová verze skladby Burning Bridges. More Stereo Crash vychází na CD, limitovaném mini LP i digitálně a potvrzuje, že Gotthard mají stále co nabídnout. Je to sice krátká, ale velmi poctivá dávka melodického hardrocku, která potěší dlouholeté fanoušky i nové posluchače. A teď už si pojďme připomenout, proč patří Gotthard mezi nejvýraznější jména.

0: to vypadá, že další hodinka nám utekla jako voda. Za chvilku tady máme 18. Pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí. Noc bude většinou klidná s proměnlivou oblačností. Místy se může vyjasnit. Teploty klesnou zhruba na 12 až 8 stupňů, v chladnějších lokalitách i níže. Vítr bude většinou slabý a podmínky pro cestování by měly být bez větších komplikací. Zítřejší den přinese oblačno až zataženo. Zejména v Čechách se během dne místy objeví déšť nebo přehánky, zatímco na Moravě a ve Slezsku bude srážek méně a dorazit mohou spíše později odpoledne nebo večer. Denní teploty vystoupí většinou na příjemných 20 až 25 stupňů. Místy může být i tepleji. Foukat bude slabý až mírný vítr. Při odchodu z domova se vyplatí mít po ruce lehkou bundu nebo deštník, hlavně pokud míříte na delší cestu nebo venkovní akce. Teploty budou příjemné, ale počasí může být během dne proměnlivé. A teď už se vraťme zpátky k dalšímu vysílání.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Buenos días.
12: Buenos días po prázdninách, Don Celadone.
13: Ah, Juan Perverés a Doña Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doňo Mimoňo.
12: Ale dejte pokoj, Don Celadone. Usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
13: A jak vy jste se měl, Juane Perverézi? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
14: No to si poslechněte, Don Celadone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
12: Co je? Proč na mě tak koukáte, Don Celadone?
13: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
14: Ale Don Celadone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
12: Zadržte, Juane Perverézi.
14: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
15: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
14: Buenos dias, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. O, ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
15: Ne, nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků. Tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej. Tady to vajíčko trochu posunu. A je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala. Po záchodě si vždycky umýt ruce.
12: Hezky nám ten den utekl, že donesela, done?
13: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverézi?
14: No to víte, donesela, done. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
15: Prosím.
14: Co je, Vedro? Proč se hlásíte?
15: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská, taky musela někde chytit infikovaný klíště a kvůli němu se pak stydila chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalditídu. ta vám měla encefaldy po celém těle. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl zas to druhý od klíštěte.
12: Boreliózu?
15: Ne, Doňo Mimoňo, bareliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucanej jako prase.
13: Teda Vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
9: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
6: Radio Hey.
3: Perfektná muzika.

Aktuální a tedy současný Palais Royal tady u nás v odpoledním hudebním programu na rádiu Hej. Ovšem uteklo nám to společné odpoledne dneska opět jako voda. Já se loučím pro dnešek o něco dřív, protože za chvilku nás čeká rozhovor s finančním specialistou skupiny Partners, to znamená, že se dozvíte něco, co se týká financí, co se týká peněz, a to jsou informace dozajista důležité. Tak poslouchejte dál rádio Hej. Loučím se pro dnešek, mějte se hezky a v pátek zase naslyšenou.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice.
1: Dobrý den, Svět vítám vás financí. Ve studiu. Máme tady zase příjemného hosta, opět je to Stanislava Lišková ze společnosti Partners a dnes si budeme povídat na trošičku jiné téma. Dnes bychom si rádi zeptali paní Liškové, se kterou jsme si posledně tak krásně popovídali o hypotéce, tak dnes bych se chtěl zeptat, jak se vlastně hezky chovat k těm financím, abychom jim trošku rozuměli do hloubky, protože všichni umíme utrácet, ale málo kdo si uvědomuje, že se s těmi penězi musí i trošku pracovat. Takže předávám slovo paní Stanislavě.
2: Dobrý den, zdravím posluchače. Ano, to jste řekl moc hezky, umíme utrácet. Peníze jsou kulaté a proto se velmi rychle rozkutálejí a utrácení je dneska extrémně snadné. Platíme mobilem, kreditní karty nám nabízí v naší bance, pokaždé, když tam vejdeme dovnitř. Různé splátky, různá předplatná a tak dále. Reklamy v televizích, nečekejte, pořiďte si hned, udělejte si život hezký. Je to i o sociálních sítích, o tom, kde vidíme prostě ty hezký věci, jak si někdo žije. Tam je vlastně jako důležité to, že něco často vidím a vypadá to, že to je normální, že to je standard, tak to neznamená, že si to ale já můžu dovolit. Vždycky je to o tom, hele, podívat se na tom, jak vlastně já na tom jsem příjmově. A nemá to být o moralizování nebo o něčem takovém, ale o tom uvědomit si, že vlastně do nějaké míry dneska opravdu to prostředí, sociální sítě, marketing a tak dále v nás vyvolává pocit, že když ty věci nemáme, o něco přicházíme a že je úplně jako normálně mít a nedej bože, že na to máme nárok, aby jsme je měli.
1: To jste řekla moc hezky. To nárokování, to zní moc hezky.

0: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Když si tak hezky povídáme, napadlo mě téma, hodně teď často zmiňované, i vy jste to říkala, že spoustu lidí si žije nad poměry. Co to vlastně znamená žít si nad poměry?
2: Žít si nad poměry neznamená, že chodím do luxusních restaurací a obědvám na stříbře. Žít si nad poměry není urážka, to je matematika. A nejde o absolutní výši příjmu, ale o poměr výdajů k příjmům. A žít si nad poměry znamená, že můj životní styl neodpovídá mému příjmu. A žít si nad poměry může člověk s 15 tisíci i se 100 tisíci. A já vím, že se to jako řadě lidí strašně těžko chápe, když mají fakt jako nízký příjem, ale jejich výdaje převyšují ten příjem, když jim někdo řekne, že si žijí nad poměry. Protože oni mají pocit, že ne, protože mají starý ojetý auto, prostě nebydlí tak, jak by chtěli bydlet. Ale je to opravdu o těch výdajích. A nebo obráceně, jo. Já si vybavuju klienta, to byl ajťák, dobře, je to pár let zpátky, a ten měl nějakých 15 tisíc čistýho. A on co půl roku volal, že má na spořícím účtu nebo na běžném účtu nějak jako moc peněz a kam to jako zainvestujem. Že mu furt peníze zbývají. Já jsem říkala, jak ten kluk to jako dělá, jo. A pak si vybavuju jiného klienta. Ten byl sám, žádný závazky, žádná rodina, žádný děti. Měl asi 60 tisíc čistýho a ten mi tvrdil, jak nemůže odkládat peníze, že nevychází.
1: To je zajímavé.
2: Jo. A tohle je přesně o tom. Jo. To znamená, jak vlastně vypadají moje výdaje k poměru k mým příjmům. A žít nad poměry znamená, že moje výdaje převyšují moje příjmy. A protože peníze neřeší, co si zasloužím, ale co mi jako vychází, na co mám.
1: To znamená, je to o nějakém nastavení mantinelů, který by si člověk měl udělat.
2: Ano, přesně tak. A bohužel jako je dobré se nebránit přijmout tu myšlenku, že i když mám příjem, který není třeba ani průměrná mzda, tak pokud nevycházím se svými výdaji, tak si žijí nad poměry. A může to být i třeba jenom o tom, jak bydlím, že jsem prostě v nájmu v 3+1 a že mám nájem 20-25 tisíc měsíčně, jo, OK, tak abych si nežil nad poměry vzhledem k svým příjmům, tak třeba mám být v nájmu za 16, za 18, v 2+KK. A pořád jsou tam vlastně dvě cesty. Buď snižuji svoje výdaje, což je to teďka, co jsem zmínila, anebo navýším svůj příjem.
1: Výborně, děkuju.

0: Tohle to je, myslím, velice zajímavé téma a já si myslím, že bychom u něho ještě chvíli měli zůstat a trošku ho rozebrat. Pojďme si říct, co to vlastně konkrétně znamená.
1: Já když jako zopakuju, tak v případě, že příjmy a výdaje mám na hraně, tak v zásadě jsou dvě poctivé cesty. Snížit ty výdaje, ale ano, omezovat se a tak dále není něco, co do čeho by se člověk hrnul. A samozřejmě, že taky záleží na situaci, jestli snižuje, dejme tomu, svůj nadstandard a luxus někdo, kdo právě má těch 50 tisíc a tam by se dali najít cesty, že nemusím chodit každý den ven na večeři, že bych si třeba mohl vařit doma a neutrpěl bych žádnou jako velkou újmu. A jiná situace je, když se matka samoživitelka sotva vycházím, už tak mám co prostě dělat, tak kde jako mám ještě jako snižovat. Takže pojďme se nebavit o extrémech, pojďme se bavit, dejme tomu, o nějakém průměru. O logice té věci jako takové. To znamená, buď snižuju teda ty výdaje, anebo navyšuju ten příjem, což je jakoby vlastně další ta cesta, OK. V případě, že takhle nevycházím, je to na hraně, jaké mám možnosti vlastně zvýšit ten příjem. A je to o tom vlastně nehledat zkratky, jo, neuchylovat se k něčemu takovému, jakože, tak já budu sázet, nebo nechám se zblbnout a koupím bitcoin, protože to mě vystřelí do nebes, jo, jak na tom jako hrozně trhnu. Zaručené investiční typy, to znamená, tamhle někdo slibuje garantovaných 15%, to jsou fakt zkratky, jo, a zkratkou to nevyřešíme. To, čím to vyřešíme, prostě ta finanční stabilita fakt vzniká nudně. Jo? Vzniká nudně, to znamená, navyšuju příjem, navyšuju svoji kvalifikaci, snažím se získat lepší práci, přestěhuju se za prací někam jinam. Opravdu pracuji na té své hodnotě na trhu práce, na zvyšování toho svého příjmu. Ta finanční stabilita vzniká disciplínou. To znamená, že si někde něco nastavím a snažím se disciplinovaně to držet. To, že mám rezervu, že nekončím na nule. A hledám vlastně ten způsob, jak třeba i předejít takzvaným emočním nákupům. Jo? To znamená nemít ty peníze na běžném účtu, ke kterým mám platební kartu, mít je odložený někam jinam, ke kterým se rychle nedostanu, musím tam udělat nějaký převod minimálně, až do druhého dne se k těm penězům dostanu, ono mě to třeba přejde, že to, co jsem viděl v té výloze, a to jedno, jestli je to motorka, nebo jestli je to kostýmek. Jo?
0: Nebo kabelka.
1: Nebo kabelka, jo? Aby tam nebyl ten emoční nákup. Jedno z fakt výborných pravidel je otočit mentalitu v tom smyslu, nejdřív utrácím a až podle toho, co mi zbyde, tak vytvářím rezervu. Otočit to obráceně. Mám nějaký plán, někde s nějakým finančním poradcem jsme ho dali třeba dohromady. Po výplatě mi odejdou trvalé příkazy, rozpošle se to do těch obálek, obrazně řečeno. Držím se nějakého pravidla, kolik to má být, nějakého poměru k těm svým příjmům. A utrácím až potom, až to, co mi zbyde. To je třeba jedna ze základních věcí, jak je fajn o tom přemýšlet a jak vlastně sám v sobě vybudovat tu disciplínu.
0: To jste řekla moc hezky. Doufám, že se spoustu lidí poučí a zkusí si tuhletu metodu.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: vámi se moc hezky povídá a jenom bych se chtěl teda ještě zeptat na takové téma, co vlastně si můžu představit pod pojmem zdravé finance?
1: Zdravé finance znamená tvořit rezervu, investovat a mít spotřebu pod kontrolou. A to, jak poznám, jestli mám spotřebu pod kontrolou a jestli směřuju k budování majetku, k zvyšování hodnoty svého majetku, pracuji na nějaké své finanční nezávislosti, naplnění si snů, chci bydlet a tak dále, chci se mít dobře, tak to poznám, pokud se přidržím jednoho základního pravidla. Neříkám, že ho všichni musíme plnit hned na 100%, ale aspoň o něm vědět a mít tu tendenci se k němu přibližovat. A je to takzvané pravidlo 10, 20, 30, 40. Tyhle čísla, když sečtete, vyjde vám 100 a 100 procent vlastně příjmu. A jak mají být ty příjmy ve výdajích rozloženy? 10 znamená, hele, 10% mých příjmů by mělo jít na tvorbu krátkodobé rezervy. Takový to, kam sáhnu rychle, když se rozbije pračka, myčka. Takový ten klasický vtip, víte, co udělá sušička, když se vám rozbije pračka a lednička? Rozbije se taky. Jo? Vlastně tyhle věci se dějí zaráz. Takže pak už to nějak jako zasahuje do financí. 20% má být na tvorbu dlouhodobé rezervy. To je to, že pravděpodobně stát nebude mít na naše důchody, takže je na ně potřeba začít myslet už v mladém věku a prostě co si nenaspořím, to mít nebudu, když to hodně zjednoduším. Jo? Nebo že chci jednou bydlet, to znamená mít peníze na tu akontaci a tak dále. Takže to je 20%. 30% je to, co mě stojí bydlení a je jedno, jestli je to nájem nebo splátka hypotéky. A 40% je ta spotřeba. Musím jíst, musím se oblékat a tak dále. Případně tyhle ty dvě poslední položky můžou být otočené. Pokud žijí v místě, jako je Brno nebo Praha, kde je prostě bydlení fakt jako drahý, no tak hold, to bude 40% mých příjmů, ale pak by bylo fajn tu spotřebu stáhnout na těch 30. Protože tohle to vlastně pravidlo říká, 30 a 40 dohromady je 70, takže to jde pryč, to jde ven z mých příjmů. A 30%, těch 10 a 20, by měla být vlastně ta odložená spotřeba. A ta zajistí to, že se zvyšuje hodnota mého majetku, že buduju majetek a že pracuji na své finanční nezávislosti. A pokud se snažím tohohle pravidla přidržet nebo se k němu aspoň přibližovat, tak vlastně my říkáme tomu pravidlo, zlaté pravidlo finančního zdraví. A nemůže se mi stát, že budu žít nad poměry, protože to, že žiju nad poměry, znamená, že mé výdaje nejsou těch 70%, ale že jsou třeba 99% a mě nezbývá ani jako vlastně prostor na to, jak vytvářet rezervu.
0: To jste řekla moc hezky. Děkuju.

0: Ještě než se rozloučíme, mám konkrétní příklad pro naše posluchače. Moje 18-letá dcera by určitě taky ráda věděla, jak se s těmi financemi poprat tak, aby dokázala rozdělit všechno tak, jak jste tady zmiňovala.
1: Já poslední dobou mám hodně schůzek se zletilými dětmi mých klientů. A když my máme jako s klientem servisní schůzku, tak já říkám, hele, a teď si jako vidím, že tady vlastně ty vaše děti už dorostly, že jim jako 18, třeba i ten váš případ, a vlastně ptám se jich, jestli už je ten jako správný čas se s nima bavit o financích, jestli jsou pořád ještě jako hodně dětští a jsou takový jako závislí, anebo jestli jako už mají tu tendenci třeba nějak jako vyletět z hnízda. Klienti na to jako rádi slyší a říkají, no já jako plně nevím, nejsem si jako jistý, já se jako doma zeptám, my to tak jako načepnem. A obvykle se ozývají, jo, je by to zajímalo, chtěli by o tom něco vědět. A já vlastně mám tady s těmihle zletilými dětmi ty schůzky, které nejsou o tom, že teď začneme někde něco plánovat, nějaký sáhodlouhý finanční plán, že pouzavíráme nějaký produkty a začnou, oni jsou na škole, někteří jsou na střední škole, někteří jsou na vysoké škole, příjem nemají, možná mají nějakou brigádu a tak dále. Ale já jim vlastně ukazuju, o čem je finanční plánování. Máme prostě schůzku, kde jim jako zvědomují, co všechno můžou ve spolupráci se mnou získat, co můžou čekat. Ukazujeme jako obrázky, prezentace a tak dále. A v zásadě jim říkám, hele, mně stačí, když jako si zapamatujete jednu jedinou věc. A je to takový domeček a ten drží to pravidlo 10, 20, 30, 40 a ukazuji jim vlastně, že nejdřív mají odejít ty trvalý příkazy a pak má být ta spotřeba a říkám jim, tohle, když se budete pamatovat, tak to bude jako úplně stačit. A pro mě velmi příjemným překvapením je, že tady ta generace Z, oni na to slyší. Oni se o to zajímají. Možná, že do nějaké míry je to i způsobeno tím, že vlastně jejich rodiče se o tom doma bavili. Oni ví, že vlastně rodiče mají někoho, kdo jim takhle s těma financema radí a přijde jim to jako normální a běžný. A vlastně tímhle s tím mým rodiče jdou i tím osobním příkladem. A vlastně je to takové jako hezký pokračování té spolupráce už vlastně jako mezigenerační. Já jim vždycky říkám, hele, jako nemusím já být váš poradce jenom proto, že jsem poradce jako vašich rodičů, ale já za to samozřejmě budu ráda. A tohle je vlastně to, co byste měli od finančního poradce čekat, jak vás vlastně provede tím finančním životem a bude vám tím parťákem a umožní vám vlastně všechny ty sny si splnit.
0: Takže pokud hledat parťáka, tak jedině u Partners. Já vám moc děkuju za dnešní rozhovor, bylo to velmi milé a budu se těšit na další pokračování. Naschledanou.
1: Já taky děkuji za pozvání a naschledanou.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Rockové démanty.
6: Skvosty rockové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rockové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. A začneme jedinou skladbou, která mne opravdu oslovila z čerstvého LPčka Aurora, britské progress rockové kapely Yes. Ta naštěstí není naspívaná v duchu stylu, kterým zpívával John Anderson, což často předvádí přeslazený a pro mne málo autentický John Davison. Ta píseň, která se mi líbí, má název All Hands on Deck, tedy všichni na palubu, všichni do akce, potřebujeme prostě každého. Současný zpěvák Yes, o kterém tady byla řeč, v této písni naštěstí zpívá civilně svým normálním hlasem. A druhým vokálem v této písni překvapivě přispěl také excelentní, již 79letý kytarista Steve Howe. Konečně tedy u nové tvorby Yes nemám pocit, že poslouchám nějakou pofiderní kopii starých dobrých Yes, ale sebevědomou novou tvorbu.

baseline of world.

Thank you.

This place is bigger than our apartment.

Yeah.

This room is your basement. Thought you'd like to know.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Druhou 60-minutovku rokových démantů, reprízovaných ve středu a ve čtvrtek, otevřeme s písní, kterou natočila anglická kapela The Michael Schenker Group, vedená německým kytaristou Michaelem Schenkerem. Tento song se točí okolo vztahových problémů. No, ono najít k sobě někoho, kdo s vámi bude navždy a nikdy vás nezradí, je opravdu těžké a nemějte pocit, že to rockové hvězdy mají daleko snazší než obyčejní lidé. A přitom to vždycky začíná tak optimisticky, jako název téhle písně. I'm gonna make you mine, získám si tě, budeš mou.

Dnešní speciál jsme zakončili největším hitem Phila Collinse, kterého jsem si vzal pod lupu na sesterské verzi tohoto speciálu, kterou vytvářím na kanále YouTube. Srovnávám v něm solovou tvorbu Petra Gabriela se solovou tvorbou Phila Collinse. A protože jsem se nemohl nezmínit také o této mega šupě, dovíte se, jaké okolnosti Phila vedly právě ke složení této proslulé písně In the Air Tonight. No, ono to nebylo nic hezkého, co byste chtěli zažívat. Pokud chcete vědět, o co šlo, koukněte se na YouTube kanál pojmenovaný stejně jako tento pořad, tedy Rokové démanty. A to už je vše, co jsem měl na srdci. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time, rock for you.

Je pondělí 9 hodin večer, posloucháte Dark Wave na rádiu Hey, od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Už po sedmé se vrátíme do gotického hudebního roku 1996. Přeji vám příjemný poslech.

Dnešní dvouhodinový návrat do roku 1996 jsme otevřeli skladbou The Gospel of Inhumanity amerického projektu Blood Axis, za kterým stojí Michael Monahan. A stejnojmenné album patří k nahrávkám, které nelze vnímat jen jako hudbu. Je to směs Martial Industrialu, neofolku, historických citací, rituálního patosu i trošku problematické symboliky, která dodnes vyvolává spory. Právě proto ji berme hlavně jako dobový dokument jedné hraniční polohy postindustriální scény 90. let, fascinované dějinami, mýtem, mocí i temnými stránkami evropské kultury. A teď se přiblížíme ke gotickému písňovému tvaru. Němečtí The Hall of Souls vydali v roce 1996 album Exit, už druhé u německého labelu Alice In, který se dodnes podílí na mapování kontinentálního darkwave a gotrockové scény. Skladba The Sea z téhle desky přinese do dnešního pořadu chladnější a melancholičtější náladu.

Britští Van Damien se nám v Darkwave připomněli skladbou All is Lost, All is Gone, že klasický gothic rock v roce 1996 rozhodně nebyl mrtvým jazykem. Naopak v tomto roce vydali Van Damien nejen album Transition, ale ještě jednu kolekci One Eye Open. Možná svou hektickou činnost kapela přepálila, protože už brzy se dvojice vyznávající heslo Drunk, Stupid and God rozpadla. Ale teď přepneme do němčiny a do temnější elektroniky. Kalva Inada, projekt spojený se zpěvákem a autorem Brenil Gakem, v roce 1996 vydal album nazvané Zlo se tváří přívětivě. Tento název dobře vystihuje jeho poetiku. Temná, kabaretně pokřivená elektronika, dramatický vokál a zvláštní napětí mezi chladným rytmem a expresivní výpovědí. Z desky si pustíme skladbu Finsterezeit.

elektronickou část dnešního retro výletu rozsvítili, nebo možná spíš potemnili Lights of Euphoria. Projekt Torbena Smise patří k výrazným jménům okruhu labelu Zotomok a album Beyond Subconsciousness z roku 1996 ukazuje, jak se tehdejší EBM a elektroindustriál postupně otevíraly melodii a klubovému tahu. Show Me Your Tears je přesně ten moment, kdy se strohá elektronická rytmika začala posouvat k emotivnějšímu a přístupnějšímu tvaru. Vydavatelství Elysin si dnes připomeneme ještě jednou, a to skrze dnes už zapomenutý německý projekt Morbus Kitahara. Ten vydal v roce 1996 debutové album Reviving the Fading Light a skladba The Lords Are Waiting, která nás vrátí do temnější, goticky zastřené polohy.

Olympics.

Darkwave nám dohráli Anstir Centenoibauten se skladbou Vast Ist Ist z alba Ende Neu. V roce 1996 to už nebyla ta prvotní hluková exploze ze začátku 80. let, ale zralá kapela, která dokázala industriální minulost proměnit v přesnou až divadelně vystavenou formu. A tak funguje dodnes. Letos ostatně v létě vystoupí v Brně na festivalu Popmese. A teď se dostaneme k projektu, který se v druhé polovině 90. let stal jedním ze symbolů německé darkwave scény. Diary of Dreams, vedení Adrianem Heitzem, vydali v roce 1996 druhé album End of Flowers. Název zní jako obraz konce krásy, ale hudba kapely není jen smutek. Je to temná elektronika s rockovým cítěním, výrazným hlasem a schopností stavět skladby jako vnitřní monology. Z alba si pustíme baladickou kodu Tears of Laughter.

Američtí Black Tape for a Blue Girl na skladbou With My Sorrows zavedli do éteričtější a neoklasicky laděné části temné scény. Album Remnants of a Deep Purity z roku 1996 patří k zásadním nahrávkám label Project Records a také k deskám, které ukazují, že Darkwave nemusí stát na rytmu ani na kytarové razanci. Sam Rosenthal, který za projektem stojí, zde vytvořil svět dlouhých ploch, smyčcové melancholie, výrazných vokálů a intimního smutku. Z křehké nálady se teď přesuneme k tvrdšímu průniku elektroniky, kytar a industriální energie. Chorvačtí Coptic Rain vydali v roce 1996 album Clarion's End u labelu Dynamica, pod labelu vydavatelství Machinery Records, domová například Antoine. Kapela patřila k těm jménům, která v 90. letech rozšiřovala industriální rock mimo angloamerický prostor. Skladba Devil in Disguise je svérázným coverem písničky od Elvise Presleyho. Covery vůbec téhle partě šly vždy na výbornou.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
7: Jeho africký projekt Battery 9 uzavřel tvrdší dvojblok s skladbou Kiss the Machine z alba Strop. A právě tady je krásně slyšet, že industriální rock 90. let nebyl jen záležitostí amerických a evropských center. Battery 9 do něj vnášely vlastní přízvuk, surovost i zvláštní napětí mezi elektronikou, rockem a lokálním kulturním prostředím. A u strojů ještě zůstaneme, jen je necháme pracovat jiným způsobem. Noise Unit byl jedním z mnoha projektů Billa Leeba a Rhysa Falbra z okruhu Frontline Assembly. A v tady tom projektu přivítali ještě Marka Verhagena z The Clinic. Takhle ve trojici v roce 1996 vydali album Drill. Ze současného pohledu zní tato hudba jako otisk doby, kdy se temná elektronika napájela i z taneční kultury a přitom si držela kovový lesk a paranoidní atmosféru. Z alba si dáme skladbu Otherworld.

0: one escape from this discomfort. That's suicide. This man will kill himself.
1: Skladba Dissect projektu Biotech nám v retro dílu Darkwave připomněla další tvrdou tvář elektronické scény poloviny 90. let. Za Biotech stál Jonathan Sharp, známý z projektu New Mind nebo Cybertech. Album A God Ignored is a Demon Born, samozřejmě z roku 1996, vyšlo u vydavatelství Zotomok a nese v sobě typické dobové napětí, náboženské obrazy, technologickou úzkost, ostrý rytmus a pocit, že člověk se v novém elektronickém světě pomalu mění v experimentální materiál. Po tomhle tlaku přijde prudké stišení a historický oblouk. Německý soubor Estempí dlouhodobě čerpá ze středověké hudby a v roce 1996 vydal album Crusaders in nomine Domini. Skladba Chantyrai pour mon courage nás zavede do úplně jiného času, k hlasům starých nástrojů a spiritualitě, která v kontextu Darkwave funguje jako připomínka, že gotická imaginace se nikdy neopírala jen o kluby a syntezátory, ale také o dávné příběhy, sakrální prostory a středověkou melancholii.

hudby na pomezí neofolku, industriálních nálad, rituálního zvuku a domácího hledání vlastního jazyka. Teď se vrátíme k gotickému roku, tentokrát přes oceán. Američtí The Shroud patřili k té větvi scény, která uměla spojit klasický gothic rock s éteričtější melancholií a výrazným ženským vokálem. Album Long Ago and Far Away z roku 1996 je prvním, které kapele vyšlo na CDčku. Z něj si pustíme skladbu Caged Bird.

americkou gotickou stopu prodloužili The Razor Skyline skladbou Queen of Heaven z alba Journal of Trauma. Kapela vydávala u vydavatelství Cop International, tedy u labelu, který jsme si v retro návratech do roku 1996 připomínali hlavně v souvislosti s elektronikou a industriálem. The Razor Skyline ale ukazují jeho kytarovější polohu. Je v tom nervní tah, ženský vokál, klubová temnota i trochu špinavější undergroundový lesk západního pobřeží. A teď přijde hororová odbočka s pořádně béčkovou estetikou Frankenstein Drag Queens from Planet 13 byly kapelou, v jejímž čele stál Wednesday 13, později známý také se mnohem známějších Murder Dolls. Debut The Late Late Late Show z roku 1996 je krátký, syrový, provokativní a záměrně přepálený výlet do světa horrorpunku, glamové karikatury a pokleslého filmového braku. Skladba Hit and Rape má už názvem dobově ostrou provokaci, takže ji berme jako dokument téhle schválně nevkusné, komiksově šokující estetiky. All right, now we're gonna quit fucking around here and start talking serious.

Psycho byli a šok rockovou část dnešního pořadu posílili francouzští Electraves otvírákem Lost in Time Vortex No. 1 z desky Shock Rock. Je to jiná tvář temnoty, ne tak introspektivní, ale karnevalová, hlučná a trochu potěuchlá. A teď se ještě jednou vrátíme do klasičtější gotické melancholie. Němečtí Drown for Resurrection vydali v roce 1996 album I'm a Human u vydavatelství Glasnost Records. Skladba Under a Spell je připomínkou civilnější, ale důležité darkwave vrstvy scény.

Britští Attrition nám skladbou Acid Tongue připomněli jméno, které patří k dlouhé historii postindustriální a darkwave scény už od 80. let. Martin Bones se svým projektem vždycky pracoval na pomezí elektroniky, experimentu, gotické atmosféry a zvláštně intimní temnoty. Album Three Arms and a Dead Cert z roku 1996 ukazuje Attrition v době, kdy jejich hudba nebyla ani čistě klubová, ale také ani čistě ambientní. Na závěr dnešního playlistu se propadneme do dark ambientu a duchovnějších zvukových prostor. Americký projekt Cowl, vedený Brettem Smithem, vydal v roce 1996 album The Sound of Fate. Název je výmluvný. Nejde o písně v běžném smyslu, ale o hledání zvuku víry, ticha, prázdna a vnitřního prostoru. Skladba Nature and Grace nás přenese do hudby, která nestaví na refrénu, ale na pomalém vrstvení, meditaci a napětí mezi sakrálním světem a temnotou. Poslouchali jste Darkwave na rádiu Hey, dnes po sedmé věnované roku 1996, roku, který v temné hudbě ukázal mimořádnou šíři od gotického roku přes EBM, industriál, neofolk a neoklasiku až po psychobilly, horror punk a dark ambient. A protože devadesátkový kvas byl opravdu bohatý, můžu vám slíbit ještě dva díly věnované tomuto roku, vždyť ještě nedošlo na taková jména jako třeba Dead Can Dance, Das Ich, Deine Lakaien, Soviet France nebo třeba House of Usher. A to už je dnes opravdu vše. Playlisty všech odvysílaných dílů pořadu Darkwave najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hey, kde si je můžete kdykoliv pustit i zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení i mimo vysílání, třeba na našem facebookovém profilu facebook.com/darkwaveonradio. Za týden se na vás budu znovu těšit v tradičním vysílacím čase. Pro tuto chvíli vám přeji příjemnou dobrou noc.

0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové, zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od Mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Mevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single. Tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povrchná skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Mevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech. Little darling, on the factory floor, the sirens are wailing. They're calling you like lovers, they'd always want more. Department 27, deep down below, you're piecing together

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně radí. Tedy rádi ladí. Teď jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme ten apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Bang Munch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedená. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

To byl Kevin Twilight a Harmony a New Wave na Gold Music Radio, taky Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, Synthpopu, taky Postpunku a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

To byl klasik z tomu Never Never Comes. Já jsem trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle věci se hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Starcase a my si z ní zahrajeme skladbu Evolution of Species tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Radio i Radio Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: nonstop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Brian Cotta.

Time Rock on Hey Music Radio. Na rohu stojím a vidím se z dálky. Vidím stín za sebou. Pomalu dýchám a poslouchám ptáky, co usínaj ve větvích nade mnou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...